Jeu Eum Son a Symfonický orchester Slovinského rozhlasu s Liom Koukmanom predniesli tretí klavírny koncert D-moll Sergeja Rachmaninova opus 30. Prídavkom solistky od toho istého autora bude prelúdium G-dur opus 32. Záznam je z júna minulého roka.

Barokový orchester Chiave d'Arco so Sigiswaldom Kuykenom predniesli Concerto Grosso D-moll číslo 5 Alessandra Scarlattiho. Z tvorby Maria Castelnuova Tedesca si teraz vypočujeme Capriccio Diabolico pre gitaru opus 85. Predstaví sa Goran Listeš.

Teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu.